0: Je kent ze allemaal. 10. Radio
1: 10. This generation rules the nation with version.